0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jake Style a John. Čusté, Jake Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: Hit Parády. Novinky.
1: Hezký den a příjemný poslech všem na 107 FM. Od mikrofonu vás zdraví Lukin a mám pro vás přehled aktuálních novinek z Hit Parády 107. Frička. Novinka číslo 1. World Away, Griffin, Bond

0: Aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Jako obvykle pro ně můžete hlasovat na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Hit Parády Free Rádia 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z Hit Parády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny. Přece další Degušou. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek. A k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Adol, David Guetta. Dobré ráno, 6.56. Roman s vámi, opět až do 11. Před námi 4hodinový proud informací, novinek, zábavy, soutěží a hlavně skvělé muziky, kterou tu odstartujeme. Ta nejnovější kaskáda Utopia. Rád bude taky Gabry Ponte, Deja Vu. A to je Projekto Fenoméno dohromady, anebo Jan Vejn. Klídek a pohodu venku, už dýchatelno. V těch dešťových přehaňkách kolem 1 hodiny ráno tady přešla taková trošku větší, ale je to paráda. Těch 20 stupňů, 21 stupeň ukazuje teploměr. Centrum města Brna. Jak to bude vypadat s odpolední maximální teplotou, na to se koukneme už za chviličku a krom toho chystáme kalendárium a budeme gratulovat oslavencům nebo oslavenkyním. Abych nekecal, tak dneska tady vidím Ladu. Lada, tak oslavenkyním. Všechno nejlepší.
1: Free Radio.

0: Oliver Tree. 12 minut po 7. Přátelé, pozor na větrání. Teď jsem tady dobrých 5 minut zápasil s vosou. Opatrně. Velmi blízko mikrofonu se nám pohybovala potvora jedna. A už tady leží na stole. Tak, pokračujeme. Pojďme se podívat, kdo pak dneska slaví svátek. Už jsem to zmiňoval. Lada. Všem ladám velký pozdrav tady od nás ze studia. Všechno nejlepší, kolik jich najdeme? 5874 v republice v Brně 213. Tak všem ladám, dnešním jmeninám, všechno nej.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: A jdem se podívat, co zajímavého přináší dnešní den, a to je 7. srpen. Koukneme se například roku 1877. Královské Vinohrady byly přejmenovány na Žižkov. Roku 1901 mezi Mostem a Litvínovem byl zprovozněn a zahájen provoz úzkorozchodné elektrické tramvaje. V roce 1957 vláda Československé republiky přijala usnesení o zásadním rozšíření AZNP Mladá Boleslav, výstavbě nového vysokokapacitního závodu automobilky a vývoji nového osobního automobilu Škoda 1000 MB v té době. Roku 2002 začala nejničivější povodeň v novodobých českých dějinách a v roce 2010 taky začala jedna z nejničivějších povodní na severu Čech. Na Rosky slaví tenista Jan Hájek, zpěvák a účastník superstar Sámer Issa, taky americký herec David Duchovny a nebo kanadský lední hokejista Sidney Crosby. Gratulujem. Kaskáda před námi, PH Electro, Gabry Ponte a Jan Vejn.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Only you, Jan Vejn, 7 hodin 29 a půl minuty, zprávy od Petry, za chvilku doprava a počasí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štíl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezký pátek. V Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny jsou nadále sinice. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji, včetně Brněnské přehrady, je voda v pořádku. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Východní pobřeží Thajska zažívá po monzunových deštích mimořádný přírodní úkaz. V provincii Tret se po uklidnění moře objevily poblíž pláže obrovské zhluky medúz, které se rozprostírají v délce několika kilometrů. Místní obyvatelé pro turisty pořádají zážitkové plavby na malých lodích. Argentinská fotbalová asociace oznámila, že 15. červenec bude dnem národních fotbalových týmů na památku vítězství reprezentace nad Anglií v semifinále letošního mistrovství světa. Přišlo 40 let po předchozí velké výhře Argentiny nad Anglií na mistrovství světa v roce 1986, kdy dosáhla kontroverzního postupu do čtvrtfinále díky boží ruce Diega Maradony.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme mrknout, jak to vypadá na silnicích aktuálně.

0: Mám tu jeden problém. Na trase, kdo jede ze Svitav směrem na Brno, tak na příjezdu do Černé Hory bourala dvě osobní auta. Na místě záchranáři a policisté velmi opatrně zdržení v obou pruzích. Ještě koukneme do Brna mezi ulicemi Botanická a Sokolská. Tady probíhají práce na silnici, komunikace je uzavřena, buďte na to opatrní. Jinak kolony máme nahlášené na dálnici D1, kdo jede od 182. kilometru směrem na Brno, tak tady už je nahlášena kolona. Kolona je i mezi exitem 194 a 196 dálnice D1. Já vám přeju šťastnou cestu, kde by cokoliv od vás, tak se nám ozvěte buď přes naši apku, anebo telefon.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak venku zataženo aktuálně 22 stupňů. Odpolední maximální teploty kolem 29 až 32 stupni. Sobota, neděle, potom teploty kolem 30 a mělo by být jasno.

0: Losing It, Fisher. 7 hodin 39,5 minuty a my jdeme do Brna, mrkneme na Lesnou.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Na Lesnou velký pozdrav posílám a tohle se mně strašně líbí. Když se něco zmodernizuje, něco, kolem čeho třeba denní chodíte a říkáte si, tyjo, to je škoda. A najednou, bum, a je to tady. Novou možnost ochlazení v letních tropických teplotách najdou Brňané od soboty, podotýkám od této soboty, poblíž Halasova náměstí na Brněnské Lesné. Opravené brouzdaliště, ano, které na Brněnské Lesné roky nefungovalo, po letech znovu začne fungovat. Vodní radovánky si tam rodiče a děti užijí od soboty 8. srpna. V místě si zájemci budou moci zakoupit i něco k pití nebo jídlu. A taky vstupenky na přilehlou plovárnu. No krásný, ta fontánka. Ono je to, tuším, nějakých 20 centiáků pouze, jo? Je to takový brouzdaliště. Ale i tak, že se to zrekonstruovalo. V sobotu oficiální otevíračka zahájení. No krásný. Tak na Lesnou zdravíme a doufám, že si to tam budete užívat.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: Datart pořádá Maxi Výprodej.
17: Cože? Maxi Výprodej?
16: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
17: Tak to je další level.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Sorry, do, why did it? 7.57, dobré ranko, frýčkaři a frýčkařky. Co nás čeká? Za chviličku mrkneme na jednu revoluční novinku. Možná to už brzy bude vypadat v jedné městské části tady v Brně jako ve sci-fi filmu. O čem mluvím, vám prozradím už za chviličku a k tomu teď hity. Ty nejnovější, tohle je Jane, Artemis, I Like The Way You Kiss Me, a nebo Future Breeze, jako zpátečka Heaven Above. Roman s vámi na 107 FM do 11. Za chvilku koukneme, co chystá Brno. V Praze už to funguje. Ať se do toho nezamotáme. Řeknu vám za pár chvil jednu zajímavou novinku, která se možná už brzy objeví na veřejnosti. A k tomu taky čerstvý kinonovinky s Jančou Houbovou už za chvilec.
1: Free Radio 107 FM.

0: Rádio. Vždy první u toho, co letí. Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: Jdeme omrknout, jak vypadá doprava. V Brně nemáme problémy, akorát zvýšený stupeň provozu a na dálnici trochu kolony. Komplikace jsou mimo Brno. Na trase Brno-Svitavy u Letovic na kruhovém objezdu, tady se srazily dvě osobní auta, provoz je omezený. Podobně vypadá situace taky, kdo jede ze Svitav na Brno, tak je to na příjezdu do Černé Hory, tady bourala dvě osobní auta na místě záchranáři a policie, tak velmi opatrně. A kdo jede do Brna směrem od Pohořelic u zastávky Moravské Lány, stojí na krajnici porouchané vozidlo. Koukneme ještě do toho našeho Brnéčka milovaného. Vidím tady kolonu od Kývalky 182. kilometr. Tady je pár minutek zdržení. Předpokládám, že se jedná asi o kamiony a kolonu očekávejte taky mezi 194. až 196. kilometrem. V centru města Brna je to klasika, na Hlinkách drobné zdržení. Ještě vidím taky Lidická kolem Moravského náměstí. Postojíte Křenka, Olomoucká, Zvonařka, Dornych. Šťastnou cestu!
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Teploty odpolední dnes 29 až 32 stupňů Celsia, jinak bude spíše pod mrakem. Sobota, neděle slunečná, teploty 28 až 31. Oh, hey.

0: A nemrknout na tu novinku, přátelé, jako ve sci-fi filmu by mohly brzy vypadat ulice v části Brna. Podle informací medláneckého starosty totiž jeden z obchodních řetězců připravuje využití samořídících robotů, kteří lidem dopraví nákup až domů. Ano, samostatná vozítka s vesmírným pojmenováním by mohli lidé už brzy potkávat v brněnských ulicích. Jezdí po chodnících, rozváží nákup a mají dávat přednost chodcům. V Brně se jedná o unikát. Technologii v současné době využívají lidé v evropských zemích jako Estonsko nebo Finsko. V Praze roboti dovážkových služeb vyjeli do ulic minulý rok. Tak, možná už brzy někde asi teda Medlánky, Řečkovice nebo nějaký tam ten obchodní řetězec. Asi už tam bude jezdit robot. To je paráda. Máme se na co těšit. Jane, za chvilku Big Ali, bude tu Gail, ABCDEFU a taky Future Breeze.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Ale Gejle, ABCD a Few, ještě před zpátečkou. Tady mám pro vás čerstvou informaci, D2, tady se začíná prodlužovat kolona zdržení kolem 5 minutek. I u Holubic, kdo jede od Rohlenky směrem na Holubice na 210. kilometr dálnice D1. Tady taky postojíte nějakých 5 minutek. Jinak musím pochválit, v Brně aktuálně bez nehod. Podrobnější dopravu chystáme už za pár minut hnedka po zpátečce a po zprávách. Teď Future Breeze a Heaven Above.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.

0: Slibovaný Future Breeze za námi na Free Radio 107 FM. Máme 8 hodin 29 minut před námi. Čerstvé zprávy, koukneme na dopravu a mrkneme i na počasí.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezké ráno. Nový fotbalový stadion za Lužánkami, který chce místo starého stadionu postavit Zbrojovka Brno, nemůže mít podle památkářů navrhovanou výšku 37 metrů. Výška, která plyne ze smlouvy mezi městem a Zbrojovkou, by totiž podle stanoviska mohla narušit chráněné výhledy na centrum města. Odvolání v případu psychiatra Jana Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení za 4 případy sexuálního útoku a 35 případů vydírání, projedná pražský městský soud v polovině září. 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. V italských Alpách zemřela 14letá dívka z České republiky. Zřítila se při horské túře s rodiči u masivu mezi Tridentskem a Jižním Tyrolskem. Letos v létě už na evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetí rok po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Omrkneme, jak se jezdí v Brně. Hustý provoz očekávejte na klasických místech. Ranní dopravní špička už nám dává trošku zabrat. Koukám ještě na problémy na trase, kdo jede z Brna na Svitavě, u Letovic, na Kruháči. Tady máme havárku. 2 osobní auta, provoz je částečně omezen. Počítejte s drobným zdržením. Brno, tady vidím ještě Starý Lískovec, Karpatská ulice. Probíhají tady práce na povrchu vozovky. No a co se týče dalších problémů, ty už jsou vyřešené. Většina komplikací, co jsme tu měli, tak už je to v pohodě. Ovšem pozor si dávejte na kolony. Kdo jede například od Rosic, tak za Kývalkou Kousíček, to je nějaký 180. dejme tomu 4. kilometr u Popůvek, tady vás zastaví drobná kolona. Je to kolona kamionů v pravém pruhu. Jak vypadá centrum města Brna? Jdem se podívat na Nových Sadech, postojíte nějakou chvilku, koukám zvonařka Dornich, dneska je ta kolona mnohem menší, pouze zdržení na Dornichu, zvonařku byste měli projet. Kdyby cokoliv, zavolejte nebo použijte naši aplikaci a tam na pár kliknutí nám můžete poslat hlasovku a dát nám vědět, co se děje v dopravě.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.

0: víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Teplota pomaličku stoupá, aktuálně venku měříme 23 stupňů Celsia, odpolední maxima 29 až 32.

0: then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý a taky je mi to líto.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Ari Heb. 8 hodin 38 minut, pojďme na čerstvé kinonovinky. Nachystaná, připravená je opět Janča Hubová, ta nám představí, na co doporučujeme vyrazit do kina.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Pohodová rodinná komedie Dovolená v českém ráji. Tak tohle je kinonovinka pro tento týden. Milan a Týna se svými dětmi plánovali dovolenou u moře, ale kvůli finanční tísni se neuskutečnila. Místo toho se rozhodli pro cenově dostupnější domácí dovolenou v kempu v českém ráji. Týna je zklamaná, snila o zaslouženém odpočinku na pláži. Milan je nadšený, těší se na túry v lese a spaní ve stanu. Místo odpočinku od starostí se však dostaví ponorka, což vede k velké hádce. Milan vybouchne, opije se a přes v lese. Druhý den ráno zjistí, že se ztratil. Týna se zpočátku na Milana zlobí, že odjel, ale když se nevrátí ani po druhé noci, její hněv se změní v obavy. Pár je nyní oddělen, což jim dává prostor, aby vymysleli, jak se k sobě znovu vrátit. V hlavních rolích Tomáš Jeřábek, Magdalena Borová, Saša Rašilov, Petr Čtvrtníček, Adam Mišík a Josefína Prachařová. Tak to je nová česká letní rodinná komedie Dovolená v českém ráji.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Christina Aguilera, Lady Marmalade. Hey. 8.54. Devátá před námi a po deváté, přátelé, čerstvé krimi zprávy. Vydáme se za strážníky s Jakubem Ghanemem, který nám prozradí aktuální případy, které řešili právě strážníci Městské policie Brno, a mrkneme i za státní policií. Tohle všechno je před námi. Hodinka plná krimi zpráv startuje už za pár minut a hrát bude i Kesha. Shine nový Origami zahraje James Hype. A co třeba starý dobrý Gabry Ponte de Musica Tonante.
1: Free Radio 107 FM.
0: Tak takový hudební výběr nás čeká v nejbližších minutách. S vámi Roman Koloděj a startujeme. Pedro, pojďme si zatančit.

0: za námi Čauky a doktor Alban, it's my life, don't worry, 4 minutky po deváté.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radia.
0: Vyrážíme na silnice omrknout i dopravní servis, jak to vypadá, přátelé, Jihlavská ulice za křižovatkou s Heršpickou, je to směrem na Bohunice, tady máme havárku dvou osobáků, blokován je tady jeden jízdní pruh. Na trase Brno, Svitavy u Letovic u kruhového objezdu, tady se srazily dvě osobní auta, provoz je taky částečně omezený a to jsou aktuálně teď jediný dvě komplikace, co jsou v Brně. Dávejte na to pozor. Drobné kolony na dálnici D1 od Prahy na Brno, dávejte na to pozor před exitem 196, tady chvilku postojíte. Šťastnou cestou, kdyby cokoliv, zavolejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 23 stupňů, aktuálně odpoledne 29 až 32, zítra 28 až 31, v neděli 31 až 33.
1: Free Radio.

0: Tohle DJ Matrix, Carolina Marquez, máme 10 minutek po deváté a jdeme na čerstvé krimi zprávy, nejprve za strážníky.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré páteční dopoledne posluchačům, je do studia Free Radio. Obsluha kamer městské policie zaměřila v noci na čtvrtek svoji pozornost na skupinu lidí, která se usadila v nádražní ulici vedle vstupu do podchodu. Ve stejném okamžiku na linku 156 zavolal i kolem jdoucí, který sledoval, jak jeden z mužů vstal a za hlasitého křiku začal prudce tlouct do velké boční skleněné tabule přístřešku nad schody. Nepředcházela tomu přitom žádná hádka, potyčka ani jiná situace, která by takové chování aspoň částečně vysvětlovala. Strážníci pracují v oblasti před hlavním nádražím nepřetržitě, takže 27-letého podezřelého během chvíle vyhledali. Přiznal se jim a bez dalšího upřesnění dodal, že potřeboval ventilovat svůj vztek. Sklo výrazně popraskalo a podle zaměstnance údržby přesáhne částka za opravu 10 000 korun. Strážníci tedy dopadeného muže předali jako podezřelého z trestného činu. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech Free Radia.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Mišo Bělý, je to ako má být. 20 minutek po deváté aktuálně. Pojďme tentokrát mrknout na jeden hezký případ.
1: Krimi zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
0: Ve středu krátce po 7 hodině ráno kontaktovala tísňovou linku 158 paní s tím, že bydlí ve Střelicích a od předchozího večera z vedlejšího domu téměř bez přestání štěká pes. Oznamovatelka proto začala mít obavu o sousedku, které je 91 let. Na zvonění ani klepání nikdo nereagoval. Policistům se podařilo kontaktovat syna seniora a do domu se dle jeho pokynů následně dostali. Paní našli ležet ve vaně, kde patrně strávila celou noc. Byla dezorientovaná, ale naštěstí při vědomí. Ženu si převzali do péče záchranáři a odvedli do nemocnice a o psí záchranářku Sáru se následně postaral syn majitelky, který dorazil na místo. Celý příběh má však ještě silnější rozměr. Fenku Sáru si paní před lety vzala k sobě poté, co jí někdo vyhodil z auta i se štěňátky a před 4 lety se Fence stal úraz a ochrnula na zadní nohy. Její vyhlídky nebyly příznivé a uspání Sáry majitelka radikálně odmítla a dál se o ní s láskou pečovala. Osud tomu zřejmě nechtěl jinak a Sára se po několika týdnech znovu postavila na všechny 4 a teď paní majitelce zachránila život. Tomu se říká láska ke zvířeti. Tak jo, to je hezký případ. Naštěstí to dopadlo dobře. Sabrina Carpenter, One Man Show, za chvilku taky Gabry Ponte.

0: Gabri Ponte, 9.30, de muzika, Tonant, pojďme na zprávy, mrkneme, co je nového.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Přeji hezký den. Lidé, kteří v těchto dnech čekají na zastávkách tramvajové linky 1, si mohou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů, tedy názvů ulic, náměstí a objektů. Dopravní podnik spustil s muzeem města Brna projekt nazvaný Zastávky kdo a proč a navazuje na projekt Muzea ulice kdo a proč. Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě nakonec začne dnes nebo zítra. Výšková stavba se nakonec promění ve 140 tisíc tun sutin. Zbouraná by měla být do měsíce. Neobvyklý biznis má 67-letá žena z Kolumbie. Za sousedské novinky si údajně účtuje v přepočtu jen několik desítek korun. Tvrdí, že si pečlivě zapisuje jména, data, rozhovory i fotky, aby mohla doložit, odkud informace pocházejí. Někteří lidé jí prý navíc platí i za mlčení. Žena tvrdí, že si díky tomuto netradičnímu biznisu pořídila dva domy bez hypotéky. Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Zbrojovka chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Začátek je v 19 hodin.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout dopravu, jak to vypadá v Brně a okolí. Hlavská za křižovatkou s Heršpickou směrem na Bohunice, havárka dvou osobáků. Stále tam probíhá vyšetřování, no a ještě stále taky je v řešení havárka. Na trase, kdo jede z Brna směrem na Svitavy, tak u Letovic na kruhovém objezdu havárka dvou osobních aut. Kolona na dálnici stále velká, dávejte na to pozor. Někde u Popůvek vás zastaví kolona kamionu v pravém pruhu od Prahy na Brno. Jinak další problémy v Brně nemáme, akorát trošku husto. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 20.

0: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Tak, už mě to donutilo zase zapnout klimatizaci. 24 stupňů v centru a odpolední maxima 29 až 32.

0: ale BTS a máme 9.41, za chvilku tajemný film, přátelé. Ano, opět prozradím celkem 4 nápovědy, po 4. nápovědě budeme volat a vyhrávat. Mám tady pro vás opět 2 poukazy pro dospělé do Wellness Kuřim na 180 minut. 2 tyhle ty úžasné poukazy můžete vyhrát, tak dobře poslouchejte, za pár minut startujeme.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Free Radio 107

0: 9 hodin 55 minut, Master OG, další Millennium Pecka, Puppet, máme 9.55. Za chvilku prozradíme první nápovědu a tím rozjedeme naši oblíbenou soutěž Tajemný film. Tomu Mikulas Josef a Trips, hrát bude taky Ava Max. A nebo Precioso s Marvinem. S vámi Roman ještě hodinku a krásný pátek, dneska slaví Lada, tak Ladám všechno nejlepší.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

0: film. Tajemný film. Na Fírady.
1: Tajemný film startujem. 6:10 a jdeme na první nápovědu. Přátelé, dneska to bude jednoduchý. Mám tady pro vás připravenou americkou komedii, která byla natočena v roce 2010. Americká komedie. Takhle zní první nápověda. Teď si dáme novinky a za chvilku prozradím něco víc.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: film. Tajemný
1: film. Na Fíradu. Druhá nápověda v pořadí. Přátelé, tenhle ten snímek se dostal k nám i do českých kin. Poprvé jsme ho mohli spatřit 26. srpna roku 2010. Tenhle ten film vydělal docela slušný balík. Náklady na výrobu byly zhruba 80 milionů amerických dolarů a celosvětově si vydělal 271,5 milionu. Což není vůbec málo. První sestříhaná verze tohoto filmu měla 3 hodiny a 12 minut. Což by nikdo v kině nevydržel. Že? I když takovej Titanic. Aktuálně verze, kterou jsme mohli vidět, která je samozřejmě i na DVDčkách a tak dále, tak má 98 minut. Takže z těch 3 hodin a 12 minut se stalo 98 minut. Nicolas, David Guetta a za chvilku dáme nápovědu třetí.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraš uši. Tahle novinka si zase

0: film. Tajemný film. Na Fírádiu.
1: Jedna nápověda za druhou, teď pořadí ta třetí. Přátelé, zajímavostí tohohle filmu je to, že herec, který tady hraje hlavní roli, tak sám má na svědomí scénář. Ano, velmi známý herec, scénárista a producent. Ještě vám můžu říct, to je velmi důležitá informace, že o 3 roky později se tento film dočkal pokračování. Ano, byla natočená 2 roku 2013 se stejným hereckým obsazením. 3 nápovědy jsou venku, 4. poslední, tu vám řeknu za chvilku.

0: Tell Me Why a tohle je Precioso s Marvinem. Máme 10 hodin 30 minut, jdeme na zprávy, koukneme, co je nového. Za chvilku doprava, počasí a poslední nápověda z tajemného filmu a pak budeme nadělovat.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Pěkné dopoledne. Vila Tugendhat letos slaví 25 let od zápisu mezi památky světového dědictví UNESCO. Hlavní částí oslav je akce, která o víkendu propojí zahradu vily se zahradami sousední Arnoldovy vily a vily Lefbér. Vrcholem programu bude videomapping na fasádách všech tří památek. K vidění bude zdarma ode dneška do neděle mezi 21. hodinou a půlnocí. Rekordní teploty a hlavně devastující sucho mají snížit sklizeň obilí v Evropské unii až o 9 milionů tun. To je více než souhrná očekávaná produkce obilí v Rakousku, Irsku a Nizozemsku. Za potraviny si tak opět připlatíme. Podle ekonomů se zdražení projeví hlavně příští rok. Meteorologové varují před mimořádně silným jevem El Niño, který může v příštích měsících výrazně ovlivnit počasí po celém světě. Někteří odborníci odhadují, že by mohlo jít o nejsilnější epizodu za několik stovek let. Jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí už se těší na přípravu na novou sezónu v Portlandu, kam v únoru zamířil z Atlanty. Od 17. srpna se po létě stráveném v Česku přesune na přípravu do Ameriky.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme omrknout dopravu. Na cestě od Brna je to na sjezd na Rajhrad. Překáží tady nákladní vozidlo a kolem jsou kusy pneumatiky. Dávejte velký pozor na vozidla, které rychle vybočují. Ještě stále Heršpická směrem na Bohunice. Jihlavská Heršpická. Tady máme havárku dvou osobáků. Na místě je policie České republiky. No a další problémy nemáme, respektive bouračky, žádné další nejsou. Vidím, že provoz se nám mírně uklidnil, akorát si dávejte pozor na D2, tady je opravdu velká kolona od Olympie. Podobně to vypadá taky, kdo jede od Prahy na Brno, od 182. kilometru směrem na Brno je kolona.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 25 stupňů venku. Jak to bude vypadat s maximem odpolední dnes, tak se to trošku změnilo. 28 až 30 stupňů. Dneska příjemně. Zítra taky 28 až 30, ale bude více sluníčka. V neděli potom 31 až 33. Dále.

0: goes. Tajemný film. Na Fíradu. Tak jdeme na tu poslední nápovědu. Přátelé, proč jsem vybral tento film? No, nikdo z herců nemá dneska narozeniny. Ne, dneska ráno jsem přišel do práce a rozjela se mě tady jakási stránka a najednou tady na mě vyskočil film, který mám moc rád, a to je právě on, který dneska hledáme jako tajemný. A dozvěděl jsem se, že příští rok se dočkáme třetího pokračování. Ano, bude natočena trojka. Bude na Netflixu, údajně. No a aby teda z té nápovědy něco vůbec bylo pro vás, tak vám můžu říct, že v hlavní roli tady můžeme vidět Adama Sandlera. Jeho ženu tady hrála Salma Hayek. A je to rodina, prázdninová komedie plná zábavy, vodních radovánek a tak dále. Tak, jdem na to.
1: Tajemný film.
0: 790-107-107. Číslo sem k nám do studia. Kdo ví správný název dnešního tajemného filmu? Je složitější, ale myslím si, že někdo z vás to znát bude. Tak, kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Honza, ahoj.
0: Nazdar, Honziku. Tak prosím tě, hučí to tam jako blázen, nemohl bys si to přepnout normálně na telefon někde zastavit?
2: Počkat. Ano, slyším se tady.
0: Výborně, skvěle. Honzíku, ty nám voláš určitě kvůli tomu, abys vyhrál poukázku pro dvě osoby do wellness Kuřim zadarmo na skvělý vodní radovánky, tak jak v tom filmu. Když nám řekneš název toho filmu, tak ji tě můžu dát. Jak se ten film jmenuje?
2: Já jsem se jenom poslední nápovědu, takže si myslím, že Machři 3.
0: Machři 3. No, já to uznám. Hele, jsou to Machři 1, my jsme hledali jedničku. Ale hovořil jsem, chápu, že jsi slyšel o tom, o čem jsem mluvil teďka v rámci poslední nápovědy, že se bude točit trojka, ano, Machři 3. A uznávám, Machři, správná odpověď, Honzo, máš tady u nás poukázky, vydrž na telefonu, nepokládej. Přátelé, dneska Machři a po víkendu zase něco novýho, držte vlnu.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Becky Hill a Jake's and Status. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Freeradia. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Naštěji už tam budem?
5: Přestaň! Štěj mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Free Radio 107 FM 107.

0: that sound like a helicopter?
1: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Magica Europa, Kronos. Za námi na Free Radio. Party Pukam vyrazit před námi.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
0: A střídačka, za dvě minutky je tu 11. Peťa, ahoj.
3: Krásné, ještě stále dopoledne.
0: Páteček.
3: Je to tak?
0: Páteček.
3: Kolik lidí si dneska říká tuhle větu?
0: Ano, velká
3: že
0: spousta.
3: Je pátek.
0: A někteří si ji neříkají, protože třeba jdou dneska na noční a mají před sebou víkend pracovní.
3: Tak jen zdravíme,
0: zvládejte.
3: Trošku se nám pustíme nějakou hezkou muziku.
0: Trošku se nám ochladilo a to je dobře, zas tropy už by být jakoby tak extrémní neměly, když jsem se díval na příští týden, zase nějakých 33-35 bude, ale snad už ty 40 jsou za rámy. Muzika před námi, Sigma a Professor Green. Rád bude taky Timmy Trumpet, ve Sphinx. A Bang Bang od Galantis. Mějte se nádherně, užijte si víkend a v pondělí v 7 ráno se těším.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

11. je tu Fríčko s vámi, v tuhle chvíli už já, Peťa Hlávková. Lady mají dneska svátek, tak holky přejeme všechno nejlepší. Startují nám celebritky a na to půjdeme dneska trošku hudebně, protože v Brně startuje Popmese, tak více o tom za chvíli. Free Radio. Hudebně.

0: Brněnský velodrom od včerejška až do zítřka včetně opanuje festival Popmese. Akce vyhlášená odvážným propojováním zdánlivě nesourodých hudebních světů. Nabízí pestrou paletu žánrů od britského rave přes intimní pop až po nekompromisní rap a industriální legendy. Tradičně silné zastoupení dostala i domácí scéna. Věřím tomu, že si to všichni užijete. Teď už Sigma a na Free Radio.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tak Lady Gaga už za chvíli. Zazní severská zpěvačka September, teď už ale také za malou chvíli zprávy.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Pěkné dopoledne. Dvě divoká prasata za plotem v obydlené oblasti natočili obyvatelé Řečkovic a Mokré hory v ulici Terezy Novákové. I když je výskyt černé zvěře v okrajových městských částech Brna běžný, může představovat riziko například pro psy a jejich majitele. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše podle průzkumu opět porazil. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Během posledního červnového týdne zemřelo v Německu kvůli vedrům téměř 10 000 lidí. Odhaduje to tamní Institut pro ochranu veřejného zdraví. Nová studie varuje, že dlouhodobé vystavení horku může urychlovat biologické stárnutí organismu. Dnešní předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Zbrojovka chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Začátek je v 19 hodin.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na cestě ze Svitav na Brno za obchvatem Černé hory tady blokuje jízdní pruh osobní vozidlo s poruchou. Tak tady opatrně na D1 na 185. kilometru směrem na Prahu. I tady stojí porouchané osobní auto.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 27 stupňů venku během odpoledne, ještě očekávejte, že nám stále bude svítit sluníčko a dešťové srážky, vypadá to, že nebudou. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 28 stupních, čeká nás slunečné počasí, to stejné v neděli, teď už David Guetta.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get on this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fíradu.
1: Už 3 roky trvá vztah mezi bývalou reportérkou Ivetou Maurerovou a americkou zpěvačkou LP. Přesto je půvabná blondýnka pod neustálou palbou dotazů, proč žije se ženou. Kudrnatá zpěvačka s nakřáplým hlasem je v Česku velmi populární a často tady vystupuje a právě po jednom rozhovoru v televizi, kde tehdy pracovala Iveta, tak to mezi nimi zaiskřilo a je z toho láska jako trám. Holkám to spolu sluší a jim přeji, aby jim láska vydržela. Teď už ale Love Vision na Fíradu.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: odpoledne plné výher.
1: Tak 11 hodin 53 minut na Free Radio. No a my se jdeme podívat, jaká další muzika vás čeká. Zazní Livingstone. Taky Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Nebo BB Rexa společně s Faithless.
0: Free Radio 107 FM.

Kiss, Cross Amsterdam, Shaggy na Free Radio po 12. hodině. Já už za chvíli budu mít na drátě mluvčí státních policistů paní Andreu Cejnkovou. A ta vám poví, co zajímavého se událo, tak si to nenechte ujít teď, ale přehled novinek. Free Radio. Hudební novinky.

0: Pravidelně jsme doma a víme o všem.
1: Na drátě už mluvčí státních policistů paní Andrea Cejnková, ta má takovou hezkou zprávu, řekla bych.
2: Dnes pro vás mám příběh o silném poutu mezi psem a člověkem. Hlavní hrdinkou je již velmi stará fenka křížence Sára, která se postarala o přivolání pomoci a možná i záchranu života své majitelky. Ve středu ráno zalarmovala policii paní s tím, že bydlí ve Střelicích a od předchozího večera z vedlejšího domu bez přestání štěká pes. Oznamovatelka proto začala mít obavu o sousedku, které je 91 let. Na zvonění ani klepání nikdo nereagoval. Policistům se podařilo kontaktovat syna seniorky a do domu se dle jeho pokynu následně dostali. Paní našli ležet ve vaně, kde patrně strávila celou noc, byla dezorientovaná, ale naštěstí při vědomí. Seniorku si převzali do péče záchranáři a převezli ji do nemocnice. A jen pro zajímavost, tento příběh má ještě silnější rozměr. Sáru si paní k sobě před lety vzala poté, co ji někdo i se štěňaty vyhodil z auta a zachránila ji pak ještě podruhé, když fenka utrpěla vážný úraz, ochrnula na zadní nohy a hrozilo jí uspání, které majitelka radikálně odmítla. Po několika týdenní péči se fenka opět postavila na všechny čtyři. Tak se zdá, že Sára tentokrát své paničce oplatila druhou šanci na život. Přeji hezký den i nadcházející víkend a naslyšenou.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezký pátek. Začaly první trhací práce na stavbě průzkumné štoly budoucího tunelu Vinohrady, který bude součástí velkého městského okruhu v Brně. Jedná se zatím o první odstřely v boční rozrážce štoly, která je v úrovni domova pro seniory na ulici Věstonické. Trhací práce v hlavní průzkumné štole začnou ve 4. srpnovém týdnu. Podle odborníků je právě teď nejvhodnější doba připravit se na příští topnou sezónu. S příchodem podzimu totiž servisní firmy každoročně zaznamenávají výrazný zájem zákazníků a prodlužují se čekací lhůty. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě v přepočtu 1,7 milionu korun našel při rekonstrukci domu na Sicílii 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. Šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetí rok po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
3: V Botanické ulici na křižovatce s Kotlářskou se střetlo osobní auto s motorkářem. V Žarošické ulici u křižovatky s Mikulovskou směrem do Husovic se srazilo osobní auto s motorkou taktéž. Na cestě ze Svitav na Brno za obchvatem Černé hory blokuje jízdní pruh osobní vozidlo s poruchou a D1 180. první kilometr směrem od Brna na Prahu, tady stojí u krajnice poruchaná dodávka, a na 187. kilometru dálnici D1 směrem na Brno, tady stojí také na krajnici porouchané osobní auto. Snad je to vše, kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách. Volejte naši dopravní linku a my už to mezi vás pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
3: 29 stupňů máme aktuálně venku. Co se týče nějakých dešťových srážek, tak se nepředpokládá, že by dnes mělo pršet. I zítra nás čeká slunečné počasí s nejvyššími denními teplotami kolem 29, neděle 31. Teď už Enrique Iglesias s Pitbullem.

0: Free Radio. Novinky v kinech. Pohodová rodinná komedie Dovolená v českém ráji. Tak tohle je kinonovinka pro tento týden. Milan a Týna se svými dětmi plánovali dovolenou u moře, ale kvůli finanční tísni se neuskutečnila. Místo toho se rozhodli pro cenově dostupnější domácí dovolenou v kempu v českém ráji. Týna je zklamaná, snila o zaslouženém odpočinku na pláži. Milan je nadšený, těší se na túry v lese a spaní ve stanu. Místo odpočinku od starostí se však dostaví ponorka, což vede k velké hádce. Milan vybouchne, opije se a přespí v lese. Druhý den ráno zjistí, že se ztratil. Týna se zpočátku na Milana zlobí, že odjel, ale když se nevrátí ani po druhé noci, její hněv se změní v obavy. Pár je nyní oddělen, což jim dává prostor, aby vymysleli, jak se k sobě znovu vrátit. V hlavních rolích Tomáš Jeřábek, Magdalena Borová, Saša Rašilov, Petr Čtvrtníček, Adam Mišík a Josefína Prachařová. Tak to je nová česká letní rodinná komedie Dovolená v českém ráji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Island na Free Radio společně s Aiknem. Máme 12 hodin 55 minut a to je nejvyšší čas si představit další muziku. Za chvíli Offenbach. Zazní Marlon Hofstadt. A zamíříme i za skútry. Za chvíli Kýťa Kolibová, já se těším zase zítra v 9.
1: Free Radio 107 FM.

a Gangnam Style, tahle klasika na Free Radio z Jižní Koreji doválila až k nám do Brna a my budeme pokračovat třeba s novinkou Steve Aoki, bude tady Marlon Hofstadt It's That Time nebo Daxos a It's You. No taky vidět, že i já ten jazyk vám dneska rozhodně potřebuju, tak ať se nepřeříkáváme, ať hezky mluvíme plynule, ať se soustředíme. Po 13. další trénovačka, já jsem připravená, doufám, že i vy a společně za chvilku budeme rozmotávat jazyčisko. Free Radio.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: A jdeme se, přátelé, podívat na jedno z takových těch dlouhých slov, která se o něco hůř vyslovují, ale já myslím, že to společně prolomíme. Pojďme na to. Nejpomarmeládovanější chleba. Ano, základem slova je marmeláda, to víme, a tohle je nejpomarmeládovanější chleba. Chleba zvládneme úplně s přehledem, tak si to pojďme rozebrat, to první slovíčko. Zkuste několikrát se mnou. Tak prvně tam máme marmeládovanější. Pojďte se mnou, marmeládovanější. A předtím je nejpo. Nejpo marmeládovanější. Jak říkala tady naše Peťa zprávařka, je potřeba se na to fakt jako hodně soustředit, abyste neudělali chybu, ale tak od toho tady jsme, že? Abychom si i tu hlavičku trošičku namáhali. Nejpo marmeládovanější. Už se vám to podařilo, já myslím, že jak to řeknete jednou, dvakrát, tak pak už to funguje. Nejpomarmeládovanější chleba. Tak já už to docela jako mám, já už jsem to tady zkoušela, trénovala. Tak já se jdu zase hluboko nadechnout a schválně, když to řeknu víckrát za sebou, kolikrát se mi to zadaří, a pojďme pěkně svižně. Nejpomarmeládovanější chleba, nejpomarmeládovanější chleba, nejpomarmeládovanější chleba, nejpomarmeládovanější chleba, nejpomarmeládovanější chleba, nejpomarmeládovanější chleba, nejpomarmeládovanější chleba. No tak. Moje svačina je výborná, moje funguje, jak je to u vás? Nejpomarmeládovanější, jak to řeknete, jednou, dvakrát se to zadaří, tak už to jde. Tak to zkoušejte, prolemte to ze zíčisko a jestli se vám to daří, jo, takže byste se chtěli pochlubit, tak do apky Free Radio, máme tam zvukovku.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadlo, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Gabry Ponte se svým Jordy na Free Radio lehce před půl druhou. Tohle byla zpátečka a za chvilku už naše oblíbená Dara a její Bangaranga. Pak si dáme taky Lost Frequencies a Reality na Free Radio. A po téhle pohodičce zase trošku zpátečkové divočiny Gary Chaos a Jack Hits the Road. No, bude to veselý, to je jasný, přátelé, opět si budeme užívat spoustu skvělé muziky, do toho přihodíme čerstvou burzu práce, teď ale pár vteřin před půl druhou už je čas pustit do éteru taky Peťu, která pro vás má připravené zprávy a nakouknem pak i na dopravu a počasí. Pojďme na to na Free Radio právě teď.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. Lidé se dnes až do 18 hodin mohou schladit v rytířském sále na Nové radnici na Dominikánském náměstí. Dostanou se do něj z nádvoří Nové radnice. Vstup bude označen informačními cedulemi. Na místě bude k

0: Veder však trhá rekordy i ve vnitrozemí. Na sousedním Slovensku včera odpoledne naměřili až 42,2 stupně. Nikola Bartuňková nestačila v Toronto na osmou nasazenou Američanku Amandu Anisimovovou a po výhře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila ve třetím kole. Turnaj tak už pokračuje bez českých tenistek ve dvouhře. Startovalo jich 8.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
2: V Brně aktuálně dvě omezení, jedno v Žerošické u křižovatky s Mikulovskou, kde směrem do Husovic bouralo osobní auto s motorkou. Projíždí se s drobným zdržením Žerošická u křižovatky s Mikulovskou směrem do Husovic. A opatrní buďte taky v Brně v Botanické ulici na křižovatce s Kotlářskou. I tady je sražený motorkář a auto, tak i tady je omezení v dopravě. Opatrní buďte i na dálnici D1 ve směru na Brno, 187. tady stojí na krajnici porouchané auto a je vidět, že klasicky se to taky na příjezdu do Brna štosuje, především zhruba od automotodromu až po Troubsko, kolem Popůvek je zdržení kolem 10 minut ve směru od Prahy na Brno. Dálnice D2 taky housne ve směru do Brna zhruba od 3. kilometru 5-minutové zdržení. No a co se týče zdržení v Brně a hustého provozu, tak už teď kolem 1:30 je to znát kolem Jihlavské ústředního hřbitova, Poříčí, Zvonařka a Koliště. Na těchto místech zatím zdržení maximálně do 5 minut.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608-37-27-07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: A v Brně máme rovnou tropickou 30, aspoň v centru města Brna. Vypadá to, že by to taky dneska mohla být ta maximální dnešní teplota, k tomu převážně slunečná obloha. Teď už je to zase spíš bez mráčku, nebo sem tam nějaký mráček se objeví, ale směrem k večeru by se mělo začít zatahovat. No a po ránu, tak to zažijeme po dlouhé době nižší teploty, než je tropická noc, tedy 20 stupňů, mělo by být do rána i kolem 17. Zítra přes den převážně polojasná obloha a teploty budou podobně jako dnes, zhruba kolem 28. V neděli už zpátky spíš 30, opět slunečné počasí. No a ze soboty na neděli to by mělo být dokonce 15 stupňů. No tak to bude větračka, to bude krásný, to si užijeme. Dara a Bangaranga, Stefan Rio a Feelings for You a za chvilku Burza práce.

0: vás vesela pokračujeme lehce před 3:15 Feelings for you. Co dáme dál? Je tu pro vás připravený Eiffel 65 nebo One Bit a Louisa Between You and Me. Mrkneme na kino novinky, no ale teď hlavně ze všeho nejdřív na čerstvou Burzu práce. Koho jdeme hledat?
1: Free Radio, Burza práce.
0: Stavby vedoucí anebo řezníka a řeznici.
1: Free job.
0: Hledá se stavby vedoucí na koordinace a řízení stavebních prací, zajištění materiálového a technického zabezpečení stavby, komunikace s investorem a dodavateli stavby, práce v Brně a okolí. Požadavky minimálně středoškolské vzdělání ve stavebním oboru, praxe na obdobné pozici, znalost a orientace v projektové dokumentaci, Microsoft Office, AutoCAD, řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič, nabízí plný úvazek, plat 80 až 100 tisíc korun měsíčně, 25 dní dovolené, notebook, mobilní telefon, služební vůz, nástup možný i hned anebo dohodou. Více info najdete na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job.
0: A hledá se taky řezník nebo řeznice na bourání masa a výrobu tradičních uzenin. Zkušenost v oboru řezník a řeznice je k tomu potřeba, taky týmová spolupráce a spolehlivost. Nabízí plný úvazek, plat 46,5 tisíc korun měsíčně, smlouvu na dobu neurčitou, příspěvek na stravování a penzijní pojištění. Více info včetně kontaktu opět na webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job, free job na Free Radio.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Kdy už tam bude?
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Fri Radio. Novinky v kinech.
1: Pohodová rodinná komedie Dovolená v českém ráji. Tak tohle je kino novinka pro tento týden. Milan a Týna se svými dětmi plánovali dovolenou u moře, ale kvůli finanční tísni se neuskutečnila. Místo toho se rozhodli pro cenově dostupnější domácí dovolenou v kempu v českém ráji. Týna je zklamaná, snila o zaslouženém odpočinku na pláži. Milan je nadšený, těší se na túry v lese a spaní ve stanu. Místo odpočinku od starostí se však dostaví ponorka, což vede k velké hádce. Milan vybouchne, opije se a přespí v lese. Druhý den ráno zjistí, že se ztratil. Týna se zpočátku na Milana zlobí, že odjel, ale když se nevrátí ani po druhé noci, její hněv se změní v obavy. Pár je nyní oddělen, což jim dává prostor, aby vymysleli, jak se k sobě znovu vrátit. V hlavních rolích Tomáš Jeřábek, Magdalena Borová, Saša Rašilov, Petr Čtvrtníček, Adam Mišík a Josefína Prachařová. Tak to je nová česká letní rodinná komedie Dovolená v českém ráji.

0: původně hit z roku 1960, Hit the Road Jack, tehdy to byla rhythm and bluesová píseň, u nás je to v podání od Gary Chaos, přeci jenom trošku energičtější a tanečnější. Za chvilku přihodíme Steve Aokiho Radio. Přihodíme k tomu taky novinku, o kterou se postarají Hedegaard, Arash a jejich Say My Name. Do třetice se můžete těšit opět na připomenutí nějakého staršího kousku, bude z roku 1992, Black Machine a jejich OG. Pohoda, lahoda na Free Radio pokračuje 3 minutky před 14, kdy tu pro vás máme pozvání do divadla.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Manželské turbulence nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 14. hodině Michel Telo a jsou Čipego. Možná znáte i ty tanečky, které se k tomuhle vážou. Každopádně víkend nám, přátelé, čeká v Brně velmi pestry. Nejenom, že pokračuje maraton hudby a uslyšíte na každém rohu v centru města Brna i na dalších místech spoustu různých hudebních žánrů, tak si můžete dál i o víkendu užívat festival Planet a nebo třeba vyrazit do Vili Tugendhat, kde už se slaví dokonce 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Co tam bude, i to vám prozradím. No a mrkneme se společně na Den koček s Krišpínem. Pro všechny mazliče a mazličky kočiček rozhodně povinnost se tam otočit. A mám tu taky tip pro rodiny s dětmi. A to bude, prosím, pěkně zajímavá akce, která bude přímo v zámku Savkov u Brna. To bude Den rytířů a princezen. Takže nejenom v Brně, ale i v okolí pestrý program, který si užijeme. Navíc už by nemuselo být až tak parný počasí, tak si myslím, že by to mohlo být příjemný a ne úplně spocený až na zadku. Takže kromě koupáků o víkendu další tepy po 14. v téhle hodině.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A kdo se rád mazí s kočičkama, tak rozhodně by měl vyrazit na Den koček s Kryšpínem. Je to akce, která se koná už zítra v sobotu 8. srpna, a to v kočičí kavárně Kočka Fesch Redinger u Dominikánského náměstí. Bude to od 10 do 17 hodin. Můžete se těšit na velký dobročinný bazárek na podporu 18 moravských útulků a dvě výtvarné výstavy k tomu. Takže spousta zábavy, spousta mazlení a krásných tulivých kočiček a zároveň i ten dobrý pocit, že když jste na akci dorazili a něco si třeba pořídili, tak jste pomáhali. Ano, od toho právě tahle akce Jeden koček s Kryšpínem, který odkazuje i k Mezinárodnímu dní koček, a vždycky to vychází právě tak nějak kolem toho prvního týdne v srpnu. Tak užijte si to, přátelé, ještě jednou kavárna Kočka Fesch Redinger u Dominikánského náměstí, sobota 10 až 17.

0: zdravím všechny, co se v tomhle roce narodili, rok 1992, stejně jako já, Black Machine a Ho-G. Rok 1992 byl mimochodem významný nejenom tím, že se ujel tenhle hit Ho-G, ale taky třeba se začal stavět tady v Brně Bobby Centrum, vrátila se zbrojovka do ligy, taky tady byly nějaký další zajímavosti, třeba první erotický ples, jo, tak já si myslím, že v Brně to žilo, určitě 90. a ještě začátek, to byly divočiny, to byla svoboda. Only Time už za chvíli. Je tu Eňa v Cyril Remixu, přidáme taky moji oblíbenou švédskou dvojici Axwell a Ingrosso. A Sun is Shining, my vás rozzáříme, přátelé, i kdybyste nechtěli. A k tomu Ramp. Skull 3 a rok 2001, 14 hodin 26 minut, za minutku už je tady Peťa se zprávami, doplníme dopravou a počasím.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné odpoledne. Řidiče dnes čeká další krátkodobé dopravní omezení při přestavbě mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 v části Brno-Jih. Od 20 hodin do zítřejšího dopoledne bude probíhat betonáž mostu nad dálnicí D2. Kvůli betonáži dalšího mostu na D1 bude nutné od zítřka od 15 hodin do neděle do 20 hodin zcela uzavřít Kaštanovou ulici. Zloděj v Praze uloupil ve Zlatnictví násilím šperky za zhruba 140 tisíc korun. Uprchnout pak chtěl autobusem, ale policisté na něj už čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tak jen pár hodin počinu. Demoliční firma dnes začala bourat vyhořelou výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Zničený objekt si od jeho majitele převzala včera. K bourání využívá především 100 tun vážící demoliční bagr. Zničenou budovu bude odshora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se zbrojovkou místo 16. srpna až 2. září. Východočeši využili možnost odložení ligového duelu během probíhající kvalifikace evropských pohárů.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Děkujeme Petě za zprávy a jdeme na silnice. V Brně je hlášená nehoda, a to v Horních Heršpicích v Sokolově ulici, kde boural motorkář. U krajnice stojí záchranná služba, tak projíždějte opatrně. Sokolova ulice, aktuálně nehoda motorkáře. Další komplikace jsou taky na dálnici D1, je tam porouchaná dodávka ve směru na Prahu, 183. kilometr, tady je hlášená kratší kolona. Na dálnici D1 taky ve směru na Brno, 184. a půlty i tady je na krajnici porouchané auto a platí to taky pro Modřice směrem od dálnice D2, tady je zase porouchaný kamion, tak projíždějte opatrně, tam by to snad mělo být bez nějakého většího zdržení. Co se týče provozu v Brně, tak páteční je vždycky o něco hustší, což je znát, je to znát nejenom v Brně, ale hlavně na dálnici D1 na příjezdu od Prahy do Brna. Od automotodromu se táhnou dvě kolony, kolem Popůvek je to tak na 5 až 10 minut, od Troubska to pak valí ještě až do 196. kilometru do Brna s dalším zdržením, může to být i více jak 20 minut. Dálnice D2 hlásí zdržení od 3. kilometru směrem do Brna, tam je to s 5-minutovým zdržením. Ještě jednou dálnice D1 zhruba od 201. kilometru. Tady vidím, že se to taky štosuje ve směru dál na Vyškov. Počítejte se zdržením, a to zhruba nějakých 10-15 minut. Docela dlouhá kolona se táhne kolem Ústředního hřbitova na Jihlavské, tam je to s 10-minutovým zdržením. No a potom husto, tak nějak tradičně kolem Koliště, Poříčí, Zvonařky, Gajdošky. Tak projíždějte pátečním provozem hlavně opatrně, s pohodou a s Free Rádiem. Věřím, že to bude veselější. Kdybyste měli cokoliv dalšího, přihoďte.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. bude počasí Freerádia.
0: Jsem to trošku tušila, že když říkám, že 30 bude maximum, tak asi ne. Ještě nám to vyskočilo na 32 stupňů. To už by snad i mohlo být dnešní maximum. O moc víc by to vyskočit neměl.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: kam vyrazit.
1: A co takhle si užít ve vile Tugendhat velké oslavy? Brněnská ikona funkcionalismu slaví totiž 25 let, kdy je součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Myslím si, že se to tak ujalo, že kdyby se vás někdo zeptal, jakou památku máme na seznamu UNESCO, tak všichni ze sebe vypálíme právě vilu Tugendhat. Kdy jste tam naposledy byli, nebo byli jste tam vůbec někdy? Ode dneška až do neděle si můžete užít dokonce nejenom vilu Tugendhat, ale doprovodný program i v zahradách sousedních vil Lefber a Arnoldovy vily, kde se to promění v místa plná umění a kreativity. Zářit bude přeneseně i doslova, a to díky světelným instalacím a videomappingům na fasádách. Ty začnou vždycky v 21 hodin, ale i po celý den vás čeká spousta doprovodného programu. Můžeme vás zlákat třeba na nevšední zrcadlovou a kinetickou instalaci doplněnou o hudební doprovod, ale spousta dalšího se bude dít právě i přes den. Tak mrkněte na program, přímo ve vile představí taky další památky UNESCO v Brně a Jižní Moravě. Tak já myslím, že tam bychom se mohli sejít tak nějak všichni z Brna, protože vila Tugendhat je opravdu ikona a společně oslavit tohle čtvrtstoletí, kdy se můžeme pyšnit, že máme tuhle památku na světovém dědictví UNESCO, tak určitě stojí za to, aby jsme ji navštívili a společně si tam hezky pogratulovali.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
8: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
9: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
10: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Free Radio 107,9.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Den rytířů a princezen. Tohle je program už zítra v zámku Slavkov u Brna. Promění se zámek v pohádkové království, je rodinný festival, který nabídne dětem i dospělým setkání s pohádkovými postavami. Rytířské souboje, soutěže, workshopy, hudební i divadelní vystoupení, představení, bude toho hodně. Programem vás provedou herečka Sabina Laurinová a princové Mišuge z Brna a Jakub Stoušic. Tak tohle, přátelé, s dětmi určitě chcete zažít. Den rytířů a princezen, zámek Slavkov u Brna už zítra od 9 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. 107

0: 3 jako taková záruka, že to bude hodně plný energie a hodně našlapaný. Skuter z roku 2001, tohle byla hitovka Ramp. 5 minut zbývá do 15. hodiny, no a za chvíli tady budeme mít třeba nejnovějšího Kaiga s Danem Tyminským. Heaven on your mind? On your mind. Tanečně budeme pokračovat taky třeba s americkým triem bratrů Jonas Brothers. A do třetice to opět uzavřeme s pátečkou One Track Mind, I Like You. Tak třeba rozšejkujeme a roztančíme i vás, snad už i v takovém pohodovém pátečním odpolední, že už nemusíte řešit nic povinného, pracovního a už to jde jenom tak nějak zlehká. 4 minutky před 15. pokračuje odpolední Free Party na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM.

0: 15. hodině si užíváte vlnu 107 FM Free Radio a s ním Enrique Iglesias. Za chvilku se podíváme na dnešní frajerku, anebo spíš je to loser. No, podíváme se na to, jak jedna drbna z Kolumbie, taková babka, si skrze klevety taky možná, ale hlavně klevety si vydělala na dva domy. Tak za chvilku si povíme o tomhle skutečném příběhu, i když to zní spíš jako nějaká taková pohádka, jak babka přišla k domům, ale jako má to svůj skutečný příběh a skutečný jako zásah někde. Takže se společně podíváme na tohle. Myslím si, příběh docela jako může být pro někoho v Česku je inspirující. Dneska v kalendáři pátek 7. srpna, kdy slaví svátek Lada, tak Ladám přejeme všechno nejlepší. No a dneska 7. srpna má narozeniny taky můj táta, takže přeju mu všechno nejlepší, takhle na dálku. No a myslím si, že bychom mu tam taky mohli poslat nějakou pěknou písničku. On má rád Dario G, tak mu tam možná něco pošlem. Každopádně po 15. hodině společně vrhneme se na další hity. Je tu připravená novinka od Kaiga, Heaven on Your Mind, bude taky Keep Moving, anebo slíbení Jonas Brothers. Tak užívejte i nadále super energickou muziku a za chvilku babka z Kolumbie.
1: Free Radio. Hudeb

0: frajer nebo loser?
1: To je otázka, je to frajerka nebo je to loser? Drbna jako biznismenka. Přesně tak se dá označit 67-letá Miriam z Kolumbie. Za sousedské novinky si údajně účtuje v přepočtu jen několik desítek korun. Tvrdí, že si pečlivě zapisuje jména, data, rozhovory i fotografie, aby mohla doložit, odkud informace pocházejí. Taková novinářka. A tím to nekončí, někteří lidé jí prý platí i zamlčení. Pokud jde o citlivá rodinná tajemství nebo nevěru, zaplatí, aby se informace dál nešířila. Miriam tvrdí, že si díky tomuhle netradičnímu podnikání pořídila dva domy bez hypotéky. No, tak já si myslím, že takový drbny radarky, který často koukají z okna a ví hnedka všude, kde se co šustne, tak by se tímhle klidně mohli inspirovat a třeba na tom vydělávat. Každopádně pro mě to zas tak jako sympatický není, ale zas na druhou stranu, vytěžit to, co umím a to, co mám a to, co oceňují ostatní a že informace je hodně, hodně zásadní věc a je to v podstatě takový bohatství, tak vlastně proč ne?

0: I like you. One Track Mind a rok 2000. Dvě minutky zbývají do půl čtvrté a já tu pro vás sladím Jubel. Don't Kill My Vibe bude taky. Turn the Lights Off, tohle máme rádi a známe hodně i ze sociálních sítí. A k tomu, jak jsem slíbila, tak i něco pro mého tátu, který má dneska narozeniny, bude Dario G. A Sunshine. Poslední dvě minutky do půl čtvrté, teď už doprava.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Na výjezdu z Brna před Popůvkami směrem na Rosice probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Zdržení je tam v koloně, takže z Brna před Popůvkami směrem na Rosice. Dávejte si pozor taky na dálnici D1 196. Na nájezdu z dálnice D2 směrem z Brna na Vyškov. Tady bouralo auto s nákladním a je to tam částečně zasahuje do provozu, takže zdržení v koloně. 196. na nájezdu z dálnice D2 směrem z Brna na Vyškov. Tady jsou komplikace. No a co se týče jinak aktuálního provozu v Brně, tak husto je hlavně na dálnici D1 na příjezdu od Prahy do Brna. Týká se to právě okolí Popůvek, kde je vidět, že je zdržení minimálně kolem 10-15 minut. Tahle kolona se táhne skoro až do Brna. No a dálnice D1 pak pokračuje i z 21. kilometru dál na Vyškov. Tam je zdržení další čtvrt hodinu. Kde to housne v Brně, tak teď touhle dobou hlavně Kníničská, Poříčí, Zvonařka, okolí centra Koliště. Na těchto místech počítejte se zdržením i kolem 5 minut.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A tak snad se nám už ta nejvyšší teplota v Brně zastavila, teď aktuálně na 32, s tím, že po většinu dnešního dne by mělo být polojasno, k večeru bude oblačnosti přibývat, večer dokonce zataženo, s tím, že sleduju i radar a teď jaký vtipný sledovat radar, když vidíte, že na Brno něco jde. Ono to jde tak jako přímo ze západu, z Českých Budějovic, teď přes Jihlavu nějak za hodinu a třeba za 2-3 hodiny by to mohlo dorazit do Brna. Otázka je, jestli to po cestě se nevyprší, nějak to nezmizí, anebo nakonec nekápnou 2-3 kapky, ale nějaká takováhle deštivá naděje tu je. Další dny bychom si mohli ještě trošku ulevit, hlavně po ránu, zítra kolem 17 stupňů přes den do 28, opět polojasná obloha, v neděli už kolem 30, ale po ránu dokonce jenom kolem 14, no tak to ty noční větračky, to bude stát za to. Alessandra Supposed to Be, za chvilku Jubel a Don't Kill My Vibe a za chvilku taky dnešní moudro.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A po nějakém čase se společně podíváme taky do slovníku Čeština 2.0, tedy slovník, který si tvoříme sami. Vznikají tam různé novotvary, které můžete i vy zařadit do svého slovníku. Tak já tu mám teďka, co mě zaujalo. Vyzrazovačka, ručník, multilasking a malý pohřeb. Tak začneme tou vyzrazovačkou. Tak to je někdo, a už to teda jako spíš odkazuje k nějaké ženě, předčasné prozrazení klíčové zápletky, pointy nebo konce filmu, seriálu anebo knížky, které člověka připraví o překvapení. Prostě takový spoiler. Vyzrazovač nebo vyzrazovačka. Ručník to je potom člověk. Co by to tak mohlo být, ručník? No, člověk, který, jeho náplní práce je ručně přepisovat data z papíru do systému. Taková trošku otročinka, nic asi zábavného. Pak tu máme malý pohřeb, to není samozřejmě nic smutného, to bych se u toho tak neculila. Je to gastronomický slang. Malý pohřeb je objednávka rakvičky anebo věnečku, ať už v cukrárně nebo kavárně. Tak možná i vy si tohle rádi dopřáváte. No a nejvíc mě tak jako pobavil multilasking. Multilasking, což odkazuje taky jako multitasking, což je někdo, kdo zvládá jako víc věcí za ráz. Multilasking, ale odkazuje ke stavu, kde se někdo snaží balit více potenciálních protějšků na jednou. Tak možná i taková trošku jedna apka, že? Takový multilasking. Pojďme za další muzikou, Turn the Lights Off.

0: taky Bum Bum Pau a mrkneme se společně do dnešních letňáků, co se promítá.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Free Radio 107 FM.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A co takhle dneska večer do letňáku? Dneska můžete vybírat dokonce z 5 promítání, a to jak českých, tak zahraničních. A co i zajímavá místa, pojďme si je představit. Dneska o 8:30 nový český film 6 gramů, který se bude promítat ve Skalním Janáčku. 6 gramů, mimochodem, je to česká komedie, která je už docela jako vysoce hodnocená, má přes 80%. Není jiná možnost. Další film, který můžete zhlédnout dneska, je to komediální jihokorejský film, který najdete v 21 v letním kině Brna středu. Když vyrazíte do Tuřan, tam bude český film Dream Team, Prázdniny v Římě, taková klasika, která si myslím, že je tak jako, že patří rozhodně k tomu létu a vůbec promítání pod širým nebem, prostě Audrey Hepburn v hlavní roli. Tak Prázdniny v Římě, přátelé, dneska v 21 hodin, a to v letním kině Rosnička. Dneska se bude tohle promítat právě v Žabovřeskách, tak můžete nakouknout tam. No a pátá možnost je potom letní kino na Hvězdárně, což je doprovodný program k festivalu Planet. Je to gratis promítání, kde si užijete dneska v 21 Star Wars epizoda 3 Pomsta Sithů. Tak ať už vyberete sci-fi, něco českýho, něco zahraničního, tak si to moc užijte. Dneska večer by nějaký velký přehaňky hrozit neměly, takže stačí deka, něco pěknýho pod sebe, něco dobrýho na zub, no a myslím si, že to může stát za to. MK a Poppy Bass Comp a Zone na Free Radio právě teď.

0: Na Free Radio doznívá hitovka od Dario G. Sunshine. Speciální pro mého tátu dneska k narozeninám, tak to koukáte, jaký má vkus, že? Já myslím, že výborný kousek. Tak ještě jednou všechno nejlepší, ať si zdravý, šťastný, spokojený. Sunshine na Free Radio, myslím si, že toto se povedlo. No a co tu máme dál? Co tu máme dál? Za chvilku tady bude třeba Call on Me. Těšit se můžete na spojení Rihanna a Calvin Harris. A do třetice zazní taky Skull 3 a jejich Constellations. Tyhle tři hity nás dělí od hitparády 107 Fríčka, kterou si pro vás připravil jak jinak než Luchino Bartolini. Zase ty nejposlouchanější, nejoblíbenější vaše hity, pro které jste hlasovali, a taky čtyři novinky, které se už za pár chvil dozvíte právě z úst Lukáše Bartla. Tak doufám, že se vám to bude líbit, jako vždycky. To bude nadupaný, bude to plný té nejlepší taneční muziky a určitě to bude stát za to. Já se budu těšit zase v pondělí. Užívejte si víkend, který doufám bude pro vás to nejpříjemnější, a snad už i teď máte tu pohodu. Taky pojďme podpořit další muzikou. Kristýna Klibová se loučí, mějte se, ahoj!
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Ciao tutti, hello everybody. Tohle je Free Radio. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a zároveň vás také vítám na startu hit parády 107. Fríčka. Čeká nás 1015. kolo. Příjemný poslech a poklidné odpoledne všem, kdo právě teď ladí 107 FM. Důležitá věc, v každém kole hitparády je výsledek hlasování. No a výsledek jako takový, jako výsledek celé hitparády, na ten si ještě musíme počkat, na ten máme ještě čas, ale podle hlasů můžeme malinko odhadnout, jestli se máme vůbec na co těšit, nebo ne. Teď už teda rovnou k věci, hlasování jako zázrakem rapidně stouplo a celkový počet hlasů, který jste odklikali na freeradio.cz/top107 je 4829. Což teda je moc krásný výsledek. 4829 hlasů v jednom kole je naprostá paráda a oproti minulému hlasování skoro o 1200 hlasů víc. Všem hlasujícím posluchačům moc krát děkuji za super spolupráci a teď už přesun k dalšímu bodu a to jsou výsledky z minulé hitparády. Před týdnem se pro nejlepší tři pozice hlasovalo takto. Na trojce Ghost Town Rehab, byl to postup ze 17. pozice. Druhé místo minulý týden Joyride a Oliver Tree, byl to propad z jedničky. No a naopak Rain a Fisher postup z druhého místa přímo na první pozici. Teda jednička z minulého týdne Fisher a skladba Rain. Tohle byly nejlepší tři pecky z celé 107, ale jsou to týden staré výsledky. Pokud jste měli jiný názor na nejlepší tři hity v hitparádě, tak jste se mohli zapojit jako ostatní do hlasování a změnit tak aktuální pořadí a vybrat nejlepší skladby podle sebe, ne podle někoho jiného, ale zkrátka podle toho, jak to cítíte vy sami. Hlasování dopadlo tento týden fantasticky, řeknu to ještě jednou a musím taky ještě jednou poděkovat i za svoje kolegy, za úžasnou podporu od našich posluchačů. Jste skvělí a moc krát vám za to děkujeme. Hitparáda pokračuje. Teď už další bod programu a tím budou těsně před první novinkou ještě odpadlíci. Tento týden se s hitparádou loučí tyto skladby. Celkově po 21 kolech, po 21 hitparádách odchází spolupráce Neptunika a Umbrella. Je to skladba s názvem Coming Home. Now I'm coming.

0: na záver odpadlíku ještě čtvrtá skladba, je to skladba Isle of Life a po 11 týdnech odchází Baker Matt a taky Rainy. A je to! Jakmile se nám uvolní místo po tom, co hitparádu opustili čtyři nejslabší skladby, můžeme přivítat první novinku hitparády. Rovnou na start si dáme lahoutku ze švédské produkce. Za novinkou Happiness is so sad stojí totiž přímo Swedish House Mafia. Pomoc při produkci si připsali taky Fred Again a taky duo Parisi. Hlavní vokály k této skladbě naspívala Lykke Li, určitě to znáte, Lykke Li, I Follow Rivers a tak dále. Celým jménem, a teď hlavně správně, se jmenuje Li Lykke Timotej Svensson Zachrisson. Ano, tohle je velmi úspěšná švédská zpěvačka, také skladatelka, modelka a herečka v jedné osobě. Celá tato skladba je velkým projektem několika umělců a zároveň v sobě nese určité něco jako, jak to říct, něco jako poselství nebo takovou jakoby určitou zprávu. Podle článků z internetu je to až téměř atmosférická filmová produkce, která zdůrazňuje kontrast mezi smutkem a radostí z tance. Ale když to slyšíte, tak takovou to jako blábolově tu dneska poskládá kdejaká AI. Nás prostě zajímá, jestli je to pecka nebo ne. Děkuji všem, mám samozřejmě velkou radost za to, že posloucháte dneska hitparádu a že vás můžu opět přivítat u dalšího dílu naší oblíbené relace. Od mikrofonu zdraví Lukin a právě teď rozjíždíme 1015. kolo hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1, prozatím 107. místo, Happiness is so sad. Swedish House Mafia a Lykke Li.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. 107. Frýčka. Největší hitparáda v českém éteru. Novinka hitparády.

0: první novinku hitparády už známe, teď už je připravená druhá novinka hitparády a jedná se o skladbu s krásným osvěžujícím názvem. Písnička se jmenuje Limoncello. Limoncello, což teda pokud se nepletu, je výborný citronový likér. Já osobně ho znám třeba z Itálie, ale určitě se dělá i v jiných zemích. Já jsem ještě zapomněl v úvodu oznámit, že mám stále problém s hlasivkama, tak omluvte prosím vás veškeré nedostatky kolem mých hlasivek. Doufám, že to nespůsobí nedostatky v hitparádě, ale což by jako logicky nemělo, tak za hlasivky se omlouvám. A teď zpátky k druhé novince. Jak jsem říkal, název Limoncello, já znám ten likér z Itálie, určitě se vyrábí i v jiných zemích, ale pojďme zpátky k té novince. Tuhle novinku ku podivu nepřináší italský zpěvák ani italský producent, ale Francouz, navíc s portugalskými kořeny. Maminka i otec jsou Portugalci, ale jejich syn, teď pozor, vlastním jménem Luis Filipe Fraga Oliveira, se narodil 27. května 1983 a to v Bordeaux ve Francii. Proto, i když si půlka země koule myslí, že to je Portugalec, tak je to Francouz. Zkrátka pochází z Bordeaux ve Francii. Celosvětově známější pod svým uměleckým jménem jako Lucenzo se proslavil jako zpěvák reggaetonu, skladatel, rapper a taky hudební producent. A já myslím, že tohle bohatě stačí. 106. startovní pozice, novinka číslo 2, Limoncello a Lucenzo.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107.

0: ladíte Free Radio na 107 FM nebo taky přes internet nebo i v aplikaci, no a před námi už třetí nováček. Jako třetí novinku si poslechneme skladbu Higher. Higher je taková jako letní pecka, dá se říct energický letní houseový single, který vyprodukoval novozelandský producent a také DJ vystupující jako Lance Savali. Lance Savali. A aby na to nebyl sám, tak si pozval velmi známou a úspěšnou zpěvačku, která je celosvětově známá jako Rita Ora. No a když máte v tom úvodu té skladby někoho takového, tak ono to trošku jako pomůže k té slávě. Ale i samotný Lance má obrovské zkušenosti a jelikož je to bývalý tanečník Rihany, tak má v tom hudebním světě určitě dlouhé prsty. Jinak, dál už asi nemá smysl ztrácet čas, zbytek si, kdo budete chtít, dohledáte na internetu. Teď je tady ale 105. místo hitparády a třetí novinka Lance Savali, Rita Ora a skladba Higher.
1: Free Radio, 107. Fríčka, novinka hitparády.
2: You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy. In a,

0: Free Radio 107 FM, 1015. Ekolo hit parády, 107. Fríčka, Loukin o mikrofonu a před námi poslední novinka. Společně s dnešní poslední novinkou se nám připomíná Daniel O'Donnell, určitě víte, lépe známý jako D.O.D., což je britský DJ a také hudební producent, o kterém už jsme tady na Free Radio několikrát mluvili. Jeho novinka se jmenuje Careful, tedy jako opatrně nebo opatrnost. Tuhle už tak dost chytlavou melodii doplnila svým hlasem, teď už pro posluchače Free Radia, docela známá zpěvačka Izzy Bizu. Ano, Izzy Bizu ve spolupráci s Rehabem si určitě vzpomenete na její hlas ve skladbě I Had a Dream. To je taky ona, to je taky Izzy Bizu. Teď už ale poslední novinka hitparády. Jdeme na věc. 104. místo D.O.D. společně s Izzy Bizu a poslední novinka Careful.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.
2: 107. Fríčka.

15. kolo vychází na tento týden. Zdraví vás Free Radio 107 FM a taky Lukin od mikrofonu. V rámci aktuálního kola hitparády už máme za sebou všechny novinky. Jednička, dvojka, trojka i čtvrka byla představena a také odehrána. My si dáme krátkou rekapitulaci, tedy opáčko těchto novinek, a potom už odhalíme 50. pozici z naší hitparády. 50 nejlepších hitů je připravených, no a podle toho, jak jste hlasovali, tak si je taky poslechneme. Teď ale horké novinky. 107. místo Swedish House Mafia, Likely a novinka Happiness is so sad. Druhá novinka hit parády pro tento týden, 106. místo Lucenzo a jeho Limoncello. Společně se třetí novinkou se tento týden v hitparádě ukázali Lance Savali a taky Rita Ora, 105. pozice a novinka Higher.

hit parády 107 Frýčka. Kdo budete chtít, tak pro ně můžete posílat svoje hlasy. Ovšem po rekapitulaci novinek skáčeme na slíbenou 50. 50. místo právě teď a je to další taneční záležitost. Baskar a Mojo, diskotéka.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox, Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Free Radio. Kam vyrazit?
8: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Manželské turbulence nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
7: Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Absolutní padesátka.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Frýčka. Odbržděná 49.

107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107. Slušná 74.

0: Free Radio 107 FM, tento týden 1015. kolo hit parády 107 Fríčka a 46 pod vlajkou Spojených států. Je to krásný přesun ze spodní části hitparády, mrkneme se na tu detaily, na ty detaily. Cheat Codes, Altego a také Hana Boloen, Miss Me, minulé kolo 73. místo, tento týden paráda, je to postup na 46. místo. Kaskáda, Utopia, minulé kolo právě zmiňovaná 46. Tento týden je to o schůdeček dolů, tedy na pozici číslo 47. Daleko větší propad zaznamenali Scooter a W&W, jejich spolupráce Rave from Outer Space, minule 38, tento týden je to 48. místo a Rehab, Izzy Bizu, I Had a Dream, minulé kolo 48. místo, tento týden je to 49. 50. nám odstartovali Baskar a Mojo Diskotéka, což teda musím taky ještě připomenout, že je to krásný postup z 63. Takže i skladba Diskotéka, tento týden krásný postup směrem nahoru a to díky vašim hlasům, takže takhle vypadala ta první pětka, teď už další pozice, je to 45. místo a tento týden to bude pod vlajkou Německa. 45. pozice, There is a Star, Aquagen.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
3: Cestovní kancelář Ema Kos 10 Brno. www.emma.cz.
5: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
10: Grandiózní 45.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frýčka.
1: Pekelná 44.

a taky Lukin, který vás zdraví od mikrofonu. Máme za sebou 41. místo, což byli kluci ze Švédska, konkrétně Kaz a Series s petardou On The Floor. No, pánové, sice klesli z 24, ale pořád se drží v hitparádě 107. Frýčka, řekl bych celkem statečně. My si dáme rekapitulaci, ať víte, kde se kdo umístil, a za malou chvilku už 40. pozice hitparády. Teď hezky.

0: hit paráda 107 Frýčka. Každý pátek po 16. hodině, rekapitulace každou neděli po 13. hodině. Největší hitparáda českého éteru 107. Frýčka pokračuje tento týden 1015. kolo. Teď už ale další pozice, je tady slíbená 40. Před námi vlajka Velké Británie a je tu pecka I Lose Control. Místo 40. tento týden Dua Lipa.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radia. 107.
1: Fríčka.
0: Monstrózní 39.

0: Rádio 107 FM, k tomu dneska 1015. kolo hit parády 107. Flíčka, ve které se nám propadly i skútři. Což je velmi neobvyklá a nevídaná záležitost. Skútr No Rewind, minulé kolo 15. pozice, tento týden je to 36. místo. Hedegaard Araš, Say My Name, taky směrem dolů. Minulé kolo místo 22. pro tento týden je to 37. David Guetta, Alok a Stick Figure, celosvětově úspěšná skladba Run Run River, vid parádě Free Radia klesá. Minulé kolo Run Run River na 20. místě, v tomto kole je to o 18 pozic dolů, tedy 38. A jediný, kdo postoupil, je Kygo a Dan Timinsky, Heaven On Your Mind. Je to sice o jedno místo, minulé kolo Heaven On Your Mind na 40. místě, v tomto kole je to 39. Jak jsem říkal, sice o jedno místečko, ale je to směrem nahoru, což pro některé by bylo daleko vzácnější. Takovej David Guetta, který se propadl o 18 dolů, by byl moc rád za jednu pozici nahoru. Krátké informace k tomu, co se v hitparádě odehrálo mezi 39. až 36. místem, máme za sebou, no a teď už je nejvyšší čas odkrýt další příčku. Další pozice je místo 35. a pod vlajkou Francie přichází Kungs a taky Boys Noise. 30. místo pro tento týden, Getaway.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo.

0: Fajn rádio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Free Radio. Kam vyrazit?
1: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kravíhora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
2: Festovní 33.

107 nejoblíbenějších hitů najdete také každý týden na známé adrese freeradio.cz/top107 a tam rozhodujete a tam hlasujete a tam vybíráte tu nejlepší muziku a ty největší

odkašlat, ale teď už je připravená taky další rekapitulace, takže nebudeme se tomu tolik věnovat a jdeme rovnou k dalšímu opáčku. 40. místo v tomto kole I Lose Control a

Skladba Run Run River od David Guetta, Alok a Stick Figure. Stejně tak dolů klesají i pánové z Dánska, Hedegaard a Arash. 37. místo, Say My Name. Hedegaard je z Dánska, Arash samozřejmě ne. Zátej šesté místo hitparády Free Radia pro tento týden Scooter a petarda No Rewind.

0: až po 1.30, která teďka hraje pode mnou. A tím pádem se můžeme všichni přesunout na místo 30. 30. pozice tento týden Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Pretty Woman.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Prý rádio. Prý rádio. Hit paráda Prý rádia. 107 frička. 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující třicítka.

0: Sedmička Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Strhující 27.

0: Vypadá to, že špička hitparády bude tento týden velmi zajímavá. Máme tady několik slavných hitů, které se postupně propadají hitparádou dolů. Například Anima Lisa Bad Angel, hitůvka, která před okamžikem dohrála. Minulé kolo 8. pozice. Pro tento týden je to až 26. místo, takže to je jakoby velký propad z osmičky na 26. Z 25. pozice směrem dolů na 27. místo klesají taky Kygo, Khalid a Griffin se skladbou Save My Love. Z 19. až na 28. propadla i Armin van Buuren a Glockenbach. Je to skladba Sun Shines On Me, je mi to líto, takhle jste hlasovali, takže Armin klesá dolů. A podobně i Klaas, Analog Heart, minulé kolo 13. místo, pro tento týden ale místo 29. Jsou to zajímavé přesuny, mě by zajímalo teda, kdo bude nahoře, protože to jsou všechno stálice, velmi oblíbené hity, ať už jakoby Armin, Glockenbach nebo Klaas, Analog Heart. Jsem zvědav, jak bude třeba ta první 20 nebo ta první 15 tento týden vypadat. Nechme se překvapit. Před námi v tento okamžik 25. místo hitparády. No a jsme zase u toho, už to tady teďka vidím. Je to čtverka z minulého kola. Sice ne bronz, sice bramborová medaile, ale i tak radši bramboračku než 25. Takhle jste hlasovali. Čtvrté místo minulý týden Offenbach Miles Away. Pro tento týden Offenbach Miles Away místo 25.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Pupukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.
4: Vysvátá 25.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Energická 21.

Ještě jednou krásné odpoledne všem na 107 i do aplikace i na internet. Ze studia Free Radia vás zdraví Lukáš Bartl a v rámci 1015. kola naší milované hitparády 107 Fríčka je tu další rekapitulace. 30. místo Aztek Pitbull Gabry Ponte Pretty Woman. 29. místo Analog Heart Class. 28. v tomto kole Armin van Buuren a Glockenbach Sunshine on Me.

Místo tento týden zaznamenal Mike Candice, Where Am I? 23. místo, Aben Hurts. Velké překvapení dneska na 22. pozici, kam se z pětky propadl Timmy Trumpet a Oaks, Not a Place. Timmy Trumpet a Oaks, Not a Place, pokud se nepletu, tak v týdnu to hráváme pro kluky, tak zdravím jim Dominika a Daniela, kluci ahoj. Kdyby náhodou poslouchali hitparádu, tak ať mají kluci radost. Takže Daniel a Dominik jsou bráchové a ve freeboxech většinou objednávají tuhle petardu. V hitparádě ale klesá z pětky na 22. 21. tento týden

0: Top 20, nejlepších 20 hitů hitparády. 20. místo před námi, já jenom doplním, že to byla desítka minulé kolo, jedná se o pecku ze Spojených států amerických, odkud pochází i samotná Kesha. Je to tak, 20. pozice pro tento týden, Kesha, Origami.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Natěšená dvacítka.

0: 7 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažhavená sedmnáctka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
2: Vymazlená 16.

0: Je to tak, přátelé, hit paráda pokračuje. Lukin u mikrofonu, držte si kloboučky, pojedeme z kopce, protože právě teď se na 19. pozici objevila jednička z minulého týdne. Znamená to jedno jediné. Nebude obhajoba první pozice. Pokud jste poslouchali minulé kolo, dobře víte, že první místo z minulého týdne byl Fisher a jeho skladba Rain. Ta se bohužel v aktuálním kole umístila až na 19. pozici. Ne, že by se Fisher propadl jako z jedničky na dvojku, na trojku nebo na pětku, ale je to z jedničky až na 19. To znamená, velkým otazníkem je, kdo bude dneska v top 10 a kdo bude dneska v té první pětce. Máme se rozhodně na co těšit. Protože i šestka z minulého kola právě teď dozněla na místě 16. Byli jste tedy v tomto hlasování pro tento týden velmi přísní. Dokonce dvě skladby, nebo dokonce už tři skladby z té horní desítky se tady potácely, třeba Timmy Trumpet a Oaks na to place, to je propad z pětky na 22. Fisher Rain propad z jedničky na 19. Kashmir, Jason Ross, Ultra Love propad ze šestky na 16. Takže je jasné, že tyto skladby z toho vrchu někdo musel vytlačit. A nás zajímá, kdo to byl. Postupně se k tomu dostaneme, teď ještě v rychlosti, jak to vypadalo tedy mezi 19. a 16. místem. 19. Fisher, 18. James Hype Waterfalls, 17. místo Mikolas Josef Ferrari, neskutečný postup, minulé kolo 45. místo, tento týden Ferrari na 17. pozici a Kashmir Ultra Love, jak už jsem několikrát zmínil, minulé kolo 6. pozice, tento týden je to 16. Rovnou skočíme na místo 15. Tento týden je 15. pozice pod vlajkou Itálie a je to známá petarda Komu si Gira, komu si Bala. 15. místo Gabry Ponte a Maurizio Bucalo.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.

Free Radio 107 FM, tento týden 1015. kolo hitparády 107 Fríčka a 1015. kolo jste brutálním způsobem zasypali svými hlasy. Celkový počet hlasů, který se načetl na adrese freeradio.cz/top107 byl tento týden 4829. Prostě nádhera. Teď ale zpátky k další rekapitulaci. 20 v tomto kole Keša Origami. 19. místo vítěz z minulého týdne Fisher Rain. Místo 18. James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey Waterfalls.

0: Dneska první zhoda, 11. místo minulé kolo, 11. místo pro tento týden. Milk Inc. Unstoppable. A to už je závěr aktuální rekapitulace, takže pojďme dál. Před námi 10 nejlepších hitů, pro které jste hlasovali na hlasovací stránce Free Radia. A top 10 otevírá petarda Ghost Town, což je bronzová medaile z minulého týdne. Trojka minulé kolo, 10 pro tento týden, Rehab a pecka Ghost Town.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Hustá desítka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Vychytaná osmička.

0: sedmička Frička. Zahlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Parádní sedmička.

0: melatonin. Fríádiu.
1: Nevím teda úplně přesně, kde teďka začít, nevím, co na to říkáte, ale posledních pět hitů, já myslím, že docela jízda. Nečekal bych nikdy v životě, že takovýhle převrat v hitparádě dokáže hlasování během prázdnin. Celkový počet hlasů 4829 a v té první desítce tam nezůstal kámen na kameni. Jakože vůbec, jakože ani jeden. Před námi rubrika Skokan týdne a propadák týdne, který se poprvé, co já si tak jako pamatuju v historii, dostává do top desítky. Možná už to někdy bylo v top desítce, ale je to jakoby velmi, velmi zvláštní situace a stává se v hitparádě velmi zřídka. Zkrátka, Skokan týdne doskočil až na místo deváté. Další důležitá informace pro tento týden je, že žádná z novinek z minulého týdne neměla úspěch. Některé teda poskočily ze své původní pozice o 10 až o 15 pozic, ale nikdo neměl šanci dostat se do horní padesátky. Tady jasně vidíte, že ne v každém kole jsou ty novinky úspěšné. Vy sami rozhodujete o tom, která novinka úspěšná je a která není. Tento týden měli tak málo hlasů, že jsme v horní padesátce neslyšeli ani jednu novinku z minulého týdne. Takže jasný důkaz toho, že vybíráte skladby sami a pokud se novinky nelíbí, tak se zkrátka nelíbí a půjdou z kola ven. Teď další informace, že až v tuhle chvilku máme před sebou Skokana a propadák týdne. Jdeme rovnou k věci. Skokan tohoto týdne, Sigma, Dutch and Graft a Profesor Green Need You Now. Absolutně jsem to nečekal. Skladba Need You Now, minulé kolo 95. pozice, tento týden 9. Já mám špatný hlasivky, já teďka nemůžu, ale jak jste to jako udělali? Jak, prosím vás, kdo tam hlasoval? Vypadá to jako, kdyby se připojila úplně jiná země, jiný města. Prostě neuvěřitelný postup tento týden Sigma, Dutch and Graft a Profesor Green. Já jsem si myslel, že skladba Need You Now je dávno mrtvá, že už se o tom jako hitparádě ani bavit nebudeme, ale 95. místo minulé kolo, 9. pozice pro tento týden, tím pádem jasný Skokan týdne. Propadák, tam už to bylo klidnější, Aben a Hertz, skladba Paradise, minulé kolo 43, tento týden skladba Paradise, bohužel 84. místo. Tím pádem Aben a James neměli tolik úspěch jako v minulém kole, no a skladba Paradise bohužel odnáší titul propadák týdne. Takže Aben a James, 84. místo, skladba Paradise, propadák týdne, Sigma, Dutch and Graf, Profesor Green, Need You Now, 9. místo, Skokan tohoto týdne. A teď ukázky těch nejlepších. Máme před sebou takzvaný stroj času, mrkneme se, pro které hity se nejvíc hlasovalo tento týden. No a upozornění, že jako jsou to hity, které tam minulé kolo skoro vůbec nebyly. Pojďme na nejlepší bomby tohoto týdne.

0: London, boj o zlatou medaili, neuvěřitelné. Je tam taky ale někdo, kdo má zájem o zlatou medaili, a to je Oliver Tree. Oliver minulé kolo poražen Fischerem, ale Fischer tento týden místo 19. Takže Oliver má opět zálusk na zlatou medaili a první místo. Ovšem je tam taky nová a velmi silná konkurence, a to je Christian Marky. Další zázrak tohoto týdne, já to vůbec nechápu. Christian Marky solo, já Summer is Magic. Minulé kolo 39. místo, v tomto kole někde mezi top 5. A je tam taky další konkurence pro tyto ukázky. A to je čtvrtá ukázka, a ta je poslední. Já bych to nečekal, ale musím to pustit. Je to Mikolas. Mikolas a Trips, Hard to be Humble. Cože? 32. místo minulý týden, tento týden mezi top 5. Jak jsem říkal, to hlasování v tomto kole je prostě zázrak, je to úplně jiné, diametrálně rozdílné hlasování než minulé kolo nebo předminulé kolo, prostě je vidět, že to má novou energii a je vidět, že hlasování vás baví. Konec ukázek, zpátky do současnosti, vypínáme stroj času, vracíme se zpátky mezi 6. a 5. místo. 6. James Hype, Serotonin, a 5. místo právě teď. Přichází Bibi Rexa a David Guetta. 5. místo hitparády pro tento týden, Sad Girls.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Frýládio, 107 Frýlka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Je to tak, dámy a pánové, vážení přátelé, milí frýčkaři, milé frýčkařky. Každý pátek vás po 16. hodině čeká premiéra hitparády 107 Frýčka. A pro ty z vás, co nestíháte v pátek kvůli programu, kvůli práci nebo kvůli čemukoliv jinému, tak v neděli vysíláme po 13. hodině rekapitulaci pořadu. Teď ale do finále hitparády, ano, 1015. kolo je téměř u konce, já si vůbec netroufám tipnout, jak by mohla znít ta dnešní fanfára, ale budu se samozřejmě snažit a teď si dáme poslední opáčku a připomeneme si, jak zajímavá byla ta poslední desítka a jakým brutálním způsobem jste v rámci

Zrak aktuálního kola je skokan týdne. Osmička Fisher, What a Life. Sedmé místo, další zázrak tohoto kola, 53 z minulého týdne. Hugo Altronate a Email Angel, Move into the Sun. Já mám samozřejmě jako radost, husí kůži, protože je to pro mě osobně i pro naše kolegy z Free Radia hodně oblíbená skladba, ale kdo jste v hitparádě zahlasovali tak, že se přesouvá Hugo z 53 na sedmičku, to je záhada. Mockrát, mockrát děkuji všem, co jste hlasovali pro tyto kousky, ať už Sigma, Fisher

asi poprvé v top desítce, mám radost. Šesté místo, James Hype, Serotonin. Další pozice je vlastně páté místo, Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, minulé kolo 42. Ze 42 tento týden na páté místo. Neuvěřitelná situace, podobně taky na další pozici. Tam je Christian Marky a Soleá, Summer is...

0: medaile pro Česko. Druhé místo Francie, Kungs a Teofilus London, Galaxy. A na závěr rekapitulace rovnou přesun na první místo. To znamená, před námi je vítězit parády pro tento týden. Na závěr hitparády krátké informace, je tady první místo jste odhlasovali nádherným způsobem, já ještě připomenu celkové hlasování, protože 4829 hlasů opravdu stojí za to. Pardon, já se omlouvám, ale teď jakoby ta finálová část, jako vždycky na závěr hitparády, první místo přivítáme fanfárou. Takže, ladies and gentlemen, dámy a pánové, první místo hitparády 107 frička pro tento týden, dvojka z minulého kola, asi jste to čekali, ale Oliver Tree a jeho skladba Joyride se vrací na první pozici, tím pádem je to opět král hitparády, Fisher, vítěz z minulého týdne, skončil až na 19. pozici a Oliver Tree se skladbou Joyride opět vévodí kompletně celé hitparádě 107 frička. Je tu tedy nový král a nový vítěz hitparády, zlatá medaile putuje do Spojených států amerických a my si teď vychutnáme nejlepší skladbu z celé 107. Tady je vítěz 1015. kola. První místo Joyride a Oliver Tree.
1: Nejžhavější jednička.

0: vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Vítěz tisícího 15. kola hitparády 107. Frička, skladba Joyride a frajer jménem Oliver Tree. Jednička hitparády, tady jasná věc, no a my se vrátíme zpátky na začátek, kde jsme poslouchali horké novinky. První z nich, 107. pozice pod vlajkou Švédska, Happiness is so sad. Je to spolupráce Swedish House Mafia a Likely. Takže novinka číslo 1, Swedish House Mafia a Likely, Happiness is so sad.
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frička. 107. Frička. Největší hitparáda v českém éteru. Nothing guide party.

0: ale po celém světě je známý jako Lucenzo. Lucenzo přináší osvěžující nápoj a je to vlastně citronový likér jménem Limoncello. Tak dáme Limoncello, je to dnešní druhá novinka. 106. místo Lucenzo a jeho Limoncello jako dnešní novinka číslo 2.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107.

0: třetího nováčka a třetí novinky, pokud jste neslyšeli na startu hitparády, tak je to novinka s názvem Higher. A tento kousek přináší novozélandský Lance Savali a asi jim taky úžasná zpěvačka Rita Ora. Prozatím na 105. pozici tedy startují Lance Savali a Rita Ora. Třetí novinka pro tento týden Higher.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.
2: You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy. In a,

0: už jsme v samotném závěru hitparády 107. Frýčka, než se rozloučíme, tak ještě čtvrtá novinka hitparády. Je to krásná spolupráce, ano. Je to skladba s názvem Careful a tuto skladbu dnes na 104. pozici představili společně Daniel O'Donnell, známý jako D.O.D. a zpěvačka Izzy Bizu, známá jako Izzy Bizu. Čtvrtá novinka a 104. místo pro tento týden D.O.D., Izzy Bizu a skladba Careful. Poslední novinka, pro kterou můžete zahlasovat a poslední skladba, která nám uzavírá 1015. kolo hitparády 107. Frýčka. Ještě jednou děkuji všem za to, že jste poslouchali. Ještě jednou děkuji všem za hlasování. Celkový počet tento týden 4829 hlasů. No a sami jste slyšeli, jak to hitparádou krásně zamíchalo. Máme to kompletně celý nově poskládaný. Já teďka během pár dnů nemoci jsem vůbec nečekal, jak to dopadne a dopadlo to úplně jinak, než bych čekal. Já se budu opět věnovat svým hlasivkám, aby byly v pořádku a aby jsme si mohli v týdnu opět vychutnávat freeboxy na Free Radio. Z aktuálního kola hitparády 107. Frýčka je to všechno. 1015. kolo je u konce. Do 1016. hlasujete jako vždy na freeradio.cz/top107. Od mikrofonu a ze studia Free Radio se teďka už loučí Lukáš Bartl. Mějte se nádherně, mějte se krásně, užívejte prásky, užívejte léto, žijte naplno a laďte Free Radio. Za týden doufám, že zase spolu tady na 107 FM s dalším kolem hitparády 107. Frýčka. Čau!
1: Free Radio. Free Radio. 107. Frýčka. 107. Frýčka.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Just a

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: Around the world.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.